Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček dílo Johannesa Brahmse přednesly soubory Collegium Vocale Gent, Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s námětem z pohanských dob ze skytského prostředí s názvem Alla Alolii. Djagilev však dílo odmítl ještě před jeho úplným dokončením a tak z dosud napsané hudby Prokofiev vytvořil čtyřvětou skytskou svitu. V jejich drsných harmoniích a ostinátních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofiev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofiev vzpomínal ve své autobiografii. Po svitě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující čtyři části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a průvod slunce.

To byla skytská svita Sergeje Prokofjeva. Bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litten. Noční výjevy a reje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejichž forma se díky stvárnění mimohudebního námětu vymyká obvyklé podobě. Vivaldi poměrně jednoduchými prostředky dokázal dosáhnout přímo strhujícího účinku, který je v tomto případě podpořen jedinečnou interpretací italského souboru Il Giardino Armonico na nahrávce z roku 1991. Solisty jsou Giovanni Antonini, zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi, housle, Alberto Grazzi, fagot, provedení řídí umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini.

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem, skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792, o rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr, neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Baršaj. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu První Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu První Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpuržina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes neztratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hoffmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi duchaplně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohral s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovství.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a Vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druhý.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nézet-Séguin. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými partidvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soloists, které řídí John Eliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Fridricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a baso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, orchestr a basso continuo od Johanna Joachima Kvance. Na barokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s moderními orchestry, k nímž je často zván. Faunovo odpoledne, neboli preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé, zazní v podání Londýnského symfonického orchestru, který řídí François Xavier Roth.

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 Esdur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byli Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

Symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Veinemeinena. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Jejich skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Veinemeinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucesteru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Akte, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luonotar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéf-dirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek, zvlášť repertoáru 19.

tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce Symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Thomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit nejprve Josefu Sukovi a poté Rafaelu Kubelíkovi. Dva významní čeští hudebníci se světovou kariérou, ale přesto velmi rozdílní. Ten první byl vynikající houslista, který se vždy věnoval jen svému umění. Druhý byl dirigent, který vnímal všechny společenské a kulturní souvislosti své práce. Suk zemřel v roce 2011, konkrétně 7. července, Rafael Kubelík už v srpnu roku 1996. Nejprve dáme prostor Josefu Sukovi v pořadu, který před časem pro sesterskou stanici Vltava připravil hudebník a rodinný přítel rodiny Sukových, Pavel Kirs. Má slovo.
2: Dnes začneme Johannem Sebastianem Bachem. Jak jsem řekl v díle prvním, Josef Suk nahrál komplet Bachových sonát a partit v září roku 1970 ve studiu Abbey Road v Londýně. Dostal v Holandsku za nahrávku Edisonovu cenu a této ceny si vážil nejvíce ze všech ocenění, kterých se mu za nahrávky dostalo. A bylo jich opravdu hodně. Prestižní Grand Prix v Paříži dostal několikrát. Za nahrávku Mozartových koncertů, za sonáty Debussyho a Janáčka s Janem Panenkou a za koncerty Albana Berga a Bohuslava Martinu. Za nahrávku Mozartových koncertů dostal také cenu Mozartovy společnosti Wiener Flöten Uhr. Suk říká, největším interpretačním oříškem byl Mozart. Proto mě potěšilo, že právě Rakušané mi dali vyznamenání za nahrávku jeho koncertu. Stejně tak mě potěšilo, když jsem v Paříži dostal ocenění za Debussyho sonátu. Zlatou desku Nippon Columbia dostal za nahrávku Mozartových kvintetů se Smetanovým kvartetem, kde hrál na violu. Suk je také držitelem zlaté desky suprafonu za milion prodaných nosičů a také desky platinové stejné společnosti. V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění světovou cenu Antonína Dvořáka. Od roku 2002 byl také rytířem čestné legie, což je nejvyšší francouzské vyznamenání. Josef Suk velice rád nahrával. Nechyběla mu koncertní atmosféra jako některým umělcům. Dokázal si ji ve studiu navodit a soustředil se plně na hudbu. Jeho nahrávky mají dodnes světovou úroveň a jsou vynikajícím studijním materiálem pro studenty. Poslechněme si nyní, milí posluchači, Sukovu nahrávku solové partity D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hezký poslech.

Josef Suk přednesl partitu D-moll pro solové housle Johanna Sebastiana Bacha. Jistě mi dáte za pravdu, milí posluchači, že to bylo mistrovské provedení. Sukovy nahrávky opravdu ani po několika desetiletích neztrácejí nic na své aktuálnosti. Nedá se o nich říci, že jsou to takzvané staré nahrávky, hrané starým, dnes již překonaným stylem. U mistra Suka obdivujeme naprosto ojedinělou intonační čistotu. Dovolím si říci, že ojedinělou i ve srovnání s největšími a nejslavnějšími světovými houslisty. Suk naprosto dokonale intonuje každý interval. Totéž platí o jeho nádherném tónu. Intonace a tón. Dvě strany jedné vizitky každého hudebníka. Zde přichází v úvahu srovnání Josefa Suka s Henrikem Schöringem. Jejich intonace a tónová kultura byly skutečně mimořádné. Nyní si poslechneme další ukázku Sukova mistrovství. Zůstaneme ještě v baroku a poslechneme si sonátu pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Josefa Suka samozřejmě doprovází první dáma čembala, profesorka Zuzana Růžičková. Spolupráce těchto dvou slavných interpretů je velice významná. Mnohokrát spolu hráli u nás i v zahraničí. Nahráli mimo jiné sonáty Bachovi a Händlovi. Podle slov Zuzany Růžičkové jejich pojetí byla takřka stejná a při zkouškách ani moc nemluvili, jen hráli. Poslechneme si tedy v jejich provedení sonátu číslo 1 A dur, opus 1 číslo 3 pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla.

Dozněla sonáta číslo 1 A dur pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Hráli Josef Suk a Zuzana Růžičková. Sukova hra není založena na nějakých vnějších efektech. Vše je u něj podřízeno hudbě. Novou skladbu studoval nejdříve s partiturou a pak ji teprve začal cvičit s houslemi. I v pozdějších letech stále objevoval ve skladbách, které mnohokrát hrál, nové smyky a prstoklady. Nyní si poslechneme romanci G-dur Ludwiga van Beethovena. Tato nahrávka, myslím, není u nás tak známá. Je na kompaktním disku, na kterém je ještě romance F-dur a nádherná nahrávka Beethovenova koncertu, ve kterém Suka doprovází New Philharmonie Orchestra s dirigentem Adriaanem Boultem. Tento kompaktní disk mi věnovala paní Marie Suková. Tak tedy zaposlouchejme se do Beethovenovy romance G-dur. Suka doprovází Akademie svatého Martina v Polích, provedení řídí Neville Mariner. Hezký poslech.

Dozněla romance G-dur opus 40 Ludwiga van Beethovena. Solový part přednesl Josef Suk, Akademii svatého Martina v Polích řídil Neville Mariner. Z českých klavíristů, kteří se Sukem spolupracovali, jsou to zejména Jan Panenka, Josef Hála a vynikající a zahraničními solisty vyhledávaný doprovazeč Alfred Holeček. Ze světových klavíristů to byli například Claudio Arau, Jörg Demus, Julius Kitchen a jiní. S Janem Panenkou nahrál Josef Suk mimo jiné Beethovenovy sonáty a také jako první na světě Šostakovičovu sonátu pro violu a klavír. Zvu vás nyní, vážení posluchači, k poslechu nahrávky, za kterou dostali Josef Suk a Jan Panenka v Paříži prestižní Grand Prix. Je to sonáta pro housle a klavír Claude Debussyho. Hezký poslech.

Josef Suk a Jan Panenka přednesli sonátu pro housle a klavír Claudea Debussyho. Již zde byla řeč o spolupráci Josefa Suka s profesorkou Zuzanou Růžičkovou. Na svých koncertech tito slavní interpreti hráli velice často i skladby Viktora Kalabise, manžela paní profesorky. Nyní uslyšíme skladbu, kterou Viktor Kalabis Sukovi věnoval. Bude to jeho druhý houslový koncert, opus 49. Snímek je z koncertu v Rudolfínu 19. června 1980. Josefa Suka doprovází Česká filharmonie, kterou řídí Wolfgang Sawallisch.

Josef Suk byl sólistou koncertu pro housle a orchestr číslo 2 Viktora Kalabise. Spoluúčinkovala Česká filharmonie, kterou řídil Wolfgang Sawallisch. Byl to snímek z koncertu v Rudolfínu 19. června roku 1980. Josef Suk procestoval takřka celý svět. Světová kritika nešetřila superlativy na jeho hru. Hudební kritik časopisu Herald Tribune napsal: Josef Suk hrál v Carnegie Hall tak, jako dosud nikdo z příchozích od návštěvy Davida Oistracha. Dvořákův koncert hrál, jako by to bylo největší dílo na světě. Vykouzlil úchvatné tóny ze svých stradivárek, které ovládá technikou, jež se zdá být bez hranic. Josef Suk je pochován na Vyšehradském hřbitově. Zádušní mši v chrámu svatého Petra a Pavla sloužil kardinál Miloslav Vlk, se kterým Suka pojil blízký vztah. Pohřbu se také zúčastnil a nad rakví promluvil jeho velký obdivovatel, prezident Václav Klaus. Odchodem Josefa Suka se vytvořila v českém interpretačním umění mezera, kterou asi nebude tak lehké zaplnit. Připomeňme si jeho mistrovství poslední skladbou dnešního pořadu. Tou skladbou bude, jak jinak, Dvořákův houslový koncert A-moll. Suk nahrál u nás tento koncert dvakrát s Českou filharmonií, s Karlem Ančerlem a Václavem Neumannem. My si ale poslechneme živou nahrávku. Bude to snímek z koncertu v Royal Albert Hall, který se konal 27. srpna roku 1964. Sukovi bylo tehdy 35 let. Spoluúčinkuje orchestr BBC, který řídí Malcolm Sargent. Milí posluchači, loučím se s vámi a přeji vám krásný poslech.

Houslový koncert Antonína Dvořáka na vzácné živé nahrávce z Royal Albert Hall v Londýně z roku 1964 hrál Josef Suk, doprovázel orchestr BBC, řídil Malcolm Sargent. Uzavřel se pořad, který o Josefu Sukovi připravil Pavel Kirs. Od mikrofonu vás znovu zdraví Jindřich Bálek. O umění Josefa Suka není pochyb, ale na svých cestách vždy tak trochu reprezentoval kulturu zemí socialistického bloku. Ta samozřejmě měla mnohem hlubší kořeny a komunisté si ji neprávem přivlastňovali. A právě to vadilo dirigentovi Rafaelu Kubelíkovi. Následující nahrávka Dvořáka bude také z Anglie, konkrétně s anglickým komorním orchestrem, ale natočil Rafael Kubelík, který do Anglie emigroval už v roce 1948. Nejprve spolupracoval s různými anglickými orchestry, několik let byl také šéfem královské opery Covent Garden. Tato nahrávka Sukovy serenády E-dur je z roku 1969. Anglický komorní orchestr řídí Rafael Kubelík.

Dozněla serenáda E-dur opus 22 Antonína Dvořáka, anglický komorní orchestr řídil Rafael Kubelík. Tento dirigent emigroval z Prahy do Londýna v roce 1948 a pak byl několik let šéf dirigentem v Chicagu, odkud dostal nabídku vést Covent Garden v Londýně. Ale od poloviny 60. let stál v čele symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, tedy zeměpisně i kulturně velmi blízko rodným Čechám. Nechal za sebou velkou zlatou éru a mnoho živých i studiových nahrávek, včetně prvního kompletu Mahlerových symfonií, ze kterého vybereme devátou. Teď nás ale čeká nejprve Dvořákova pozdní symfonická báseň Holoubek. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

Dozněla symfonická báseň Holoubek podle Karla Jaromíra Erbena od Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. A teď jeden ze skladatelů, který byl Kubelíkovu srdci obzvlášť blízký. Gustav Mahler a jeho pozoruhodná devátá symfonie, komponovaná trochu jako loučení se životem. Má dvě krajní pomalé věty, Andante commodo a adagio, a uprostřed dvě věty pitoreskního skercového typu, Ländler a burlesku. Do světa Gustava Mahlera zasvěcovali Kubelíka dirigenti jako Erich Kleiber, to ještě v Praze, a Bruno Walter, který byl přímo Mahlerovým přítelem. A Kubelík patřil k propagátorům jeho hudby. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu teď uslyšíme na snímku z roku 1967, na snímku, kterým Kubelík svůj mahlerovský komplet zahájil.

Dozněla symfonie číslo 9 Gustava Mahlera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur, kanonickou sonátu pro zobcovou flétnu a basso continuo v tónině A-dur Georga Filipa Telemana, hamburského už za života proslulého hudebníka, zahrají Robert Ehrlich, Mark Levy a Richard Eagle.

Robert Ehrlich na zobcovú flétnu, Mark Levy na violu da gamba a Richard Eager na čembalo hráli Telemannovú kanonickú sonátu Ador. Dirigent Marcello Rota, protagonista následujícího snímku, se pravidelně vrací do Prahy k Českému národnímu symfonickému orchestru. My si poslechneme jejich společné pojetí proslulé romantické symfonie d-moll Cezara Franka, monotematického díla spojujícího to nejlepší z francouzské a německé symfonické tradice.

Posloucháte stanici D-dur. V příštích více než 20 minutách se zaposloucháme do hudby anglické renesance. Thomas Tallis, Salve Intermerata, moteto pro sbor a kapela, tedy bez doprovodu. Zpívá Oxfordská kamaráta, dirigentem je Jeremy Summerlee.

0: Vážení přátelé, poslouchali jsme moteto Salve Intermerata Thomase Tallise. Zpívala Oxfordská kameráta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na řadě je osobitý neoklasicismus člena pařížské šestky, skladatele Francise Poulenca. Symfonieta pro orchestr. Hraje těleso Tapiola Symfonieta, kterou řídí Paavo Järvi.

V nahrávce dirigenta Pava Jervyho a orchestru Tapiola Symfonieta jsme poslouchali symfonietu pro orchestr Francise Poulenca. Posloucháte stanici D dur. Na řadě je Johannes Brahms a jeho trio S dur opus 40. Zajímavá je sestava interpretů této komorní skladby. Na housle hraje Lorenz Nasturica, na klavír Kazune Shimizu a s nimi Radek Baborák, vynikající a mimořádný český hráč na lesní roh.

Brámosovo trio pro housle, lesní roh a klavír S-dur hráli Lorenz Nasturica, Radek Baborák a Kazuneši Mizu.

Jean-Philippe Rameau je jedním z nejdůležitějších autorů francouzské barokní hudby, zejména oper, jichž napsal několik desítek. Castor a Pollux, opera z roku 1737, je patrně jednou z nejlepších z jeho odkazu. Jejími hlavními postavami jsou dva antičtí hrdinové, jeden smrtelný, druhý nesmrtelný. Čeká nás teď 11-dílná svita z této opery. Hrát bude orchestr 18. století, který řídí Franz Brüchen.

V nahrávce orchestru 18. století na historické nástroje, řízeného Francem Brichenem, jsme vyslechli svitu z opery Castor a Pollux Jeana Philippa Rameaua.

Vážení přátelé, sledujete vysílání stanice D-Dur, digitální stanice Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu. Ludwig van Beethoven, koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-Dur, zvaný Císařský. Provedení od klavíru řídí výborný pianista a také výborný dirigent Daniel Barenboim. Hrají berlínští filharmonikové.

Beethovenův pátý klavírní koncert s berlínskými filharmoniky na stanici D-dur hrál Daniel Barenboim. Vracíme se teď, vážení přátelé, k hudbě Georga Philippa Telemanna. Je tu jeho Magnificat C-dur. Zpívat budou Agnes Giebel, Ira Malaniuk, Franz Reuter Wolf, Theo Altmaier a Heinz Rehfuss. Dále zpívá sbor hudební mládeže z Lausanne a hraje Mnichovský orchestr pro Arte. Provedení řídí Kurt Redl.

0: Telemanovo Magnificat C-dur jsme na stanici D-dur poslouchali v nahrávce dirigenta Kurta Rädla. Se solisty spoluúčinkoval sbor hudební mládeže z Lozán a orchestr Pro Arte z Mnichova.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího vysílání staré hudby s názvem Od Claudia k Ludwigovi. Dnešní vydání bude speciální. Na programu čtyřhodinového vysílání jsou neobvykle díla pouze čtyř autorů, od kterých zazní vesměs rozsáhlejší díla nebo nahrávky kompletních sbírek. Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann a vídeňský klasik Josef Haydn jsou všeobecně známí. Jména renesančního autora Paula Peyerla a skladatele 18. století Michela Coretta slyšíte možná poprvé. To, že i jejich hudba stojí také rozhodně za pozornost, se přesvědčíme hned na úvod. Zastavíme se u tvorby rodáka ze severofrancouzského městečka Rouen, Michela Coretta. V roce 1737 nacházíme jeho jméno na místě varhaníka v kostele Saint-Marie de Temple v Paříži. Přestože působil jako varhaník v průběhu času i na jiných místech, tomuto pařížskému kostelu zůstal věrný dlouhých 54 let. Michel Coret však nebyl jen varhaníkem, ale také skladatelem, učitelem hudby nebo pořadatelem koncertů. Komponoval nejen duchovní a varhanní hudbu, ale také balety, divertimenta a desítky koncertů nebo sonát. Přestože žil v době klasicismu, kdy psal například Mozart svá vrcholná díla, sám zůstal věrný baroknímu stylu. Připravena je nahrávka Coretova cyklu 6 sonát pro 3 solové nástroje – violone, violu a fagot – s doprovodem basa continua. Sbírka byla vydána jako opus 20, pravděpodobně v roce 1738. Nese název Le délices de la solitude, v překladu Rozkoše samoty nebo Potěšení z osamělosti. Sonáty vynikají neobyčejnou instrumentální virtuozitou, rytmickou živelností i klenutou melodikou. V roce 2004 pořídil nahrávku Coretova sonátového cyklu soubor historických nástrojů Aria Lacrimae. Solové nástroje doprovodí v roli generálbasu, čembalo, varhany, teorba a barokní kytara.

Soubor Aria Lacrimae dohrál cyklus 6 sonát Ledelis de la Solitude pro violone, violu, fagot a basso continuo od francouzského skladatele Michela Coretta.

Milí posluchači, ve stylovém kontextu pozdního baroka v následujícím programu ještě zůstaneme. Obrátíme se ovšem k autorovi o generaci staršímu než byl Koret, Georgu Filipu Telemannovi. V letech 1728 až 29 vydal Telemann sbírku Der Getreue Musikmeister, věrný mistr hudby, kterou si nyní představíme. Jednalo se vlastně o jakýsi první hudební časopis z 25 díly a s celkem 70 drobnějšími vokálními a instrumentálními skladbami. Autorem většiny skladeb ve sbírce byl sám Telemann, ale zařadil do ní i opusy dalších předních hudebníků své doby. Hudba obsažená v tomto hudebním periodiku se záměrně vyhýbala technickým obtížím a rychle si tak našla oblibu jak na německých dvorech, tak při domácím muzicírování. Za okamžik zazní tři části, takzvané lekce, ze sbírky Der Getreue Musikmeister. Budou to vlastní opusy Georga Filipa Telemanna. Do lekce číslo 1 Telemann zařadil sonátu F-dur pro zapsovou flétnu a basso continuo, sopránovou árii z opery Eginhard, partitu G-dur pro čembalo a polonézu D-dur pro soubor nástrojů. Lekce číslo 2 obsahuje další árii z opery Eginhard a dvě kratší ukázky z Telemannových instrumentálních cyklů. Třetí lekce pak nabídne overtýru G-moll pro hoboj a basso continuo, sopránovou árii a dueto B-dur pro zobcové flétny. Zpívají a hrají solisté a členové souboru Kamerata Köln.

Solisté a členové souboru Kamaráta Köln přednesli tři části z rozsáhlé vokálně-instrumentální sbírky Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana.

Milí posluchači, nyní se krátce zaposloucháme do renesanční hudby přelomu 16. a 17. století. Společně se zaměříme na tvorbu dnes neznámého německého varhaníka a varhanáře Paula Poyerla, narozeného v roce 1570 ve Stuttgartu. Dnes neznámý skladatel se živil jako hráč, stavitel, renovátor i opravář svého nástroje a komponoval instrumentální hudbu. Pravděpodobně je Poyerl autorem prvních triových sonát publikovaných mimo Itálii. Z tvorby Paula Poyerla zazní nyní dvě instrumentální svity z roku 1611. Z nahrávky, vydané v roce 2001, nám je zahraje soubor Armonico Tributo Austria. Dirigentem je Lorenz Duftschmidt.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dohrál soubor Armonico Tributo Austria. Slyšeli jsme dvě instrumentální svity německého renesančního skladatele Paula Poyerla.

Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur. Jejímž programem vás provází Robert Škarda. V našem vysílání se nyní posuneme k tvorbě Josefa Haydna. Čeká nás poslech výjimečného vokálně-instrumentálního díla vídeňského klasicismu. Na sklonku svého života napsal Josef Haydn dvě svá vrcholná oratorní díla – Stvoření a Čtvereročních období. Během pobytu v Anglii poznal na sklonku svého života tamní oratorní tradici, založenou Handlem, a nechal se jí inspirovat. Oratorium Stvoření dokončil skladatel v roce 1798 na text Roberta Lindleye podle písma a eposu Johna Miltona Ztracený ráj, v německém překladu Gottfrieda von Swietena. Jde o rozsáhlé epické líčení stvoření světa, o kterém vyprávějí archandělové Gabriel, Uriel a Rafael. Líčí, jak Bůh při stvoření světa během 7 dnů postupoval. V posledním díle se pak setkáme v ráji s prarodiči všeho lidstva, Adamem a Evou. Solové zpěvy jsou v oratoriu střídány se sbory po vzoru oratorií Georga Friedricha Handla. Biblický text v recitativech tří archandělů posouvá děj kupředu. Árie, ansámbly a sbory toto dění komentují. Oratorium Die Schöpfung pro solisty, sbor a orchestr je dělené do 3 dílů a 35 dílčích částí. Jako solisté se představí sopranistka Jerisa ve dvojroli Gabriela a Evy, tenorista Tilman Lichty jako Uriel a basista Matthias Winkler ve dvojroli Rafaela a Adama. Dále zpívá La Capella Real de Catalunya, sbormistrem je Luis Villamacho. Hraje renomovaný katalánský soubor staré hudby Le Concert de Nation, řídí Jordi Savall.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu doznělo oratorium Stvoření pro sóla, sbor a orchestr od Josefa Haydna. Na nahrávce hrané na dobové nástroje jsme slyšeli soubor Le Concert de Nation. Zpívali Jerisa soprán, Tilman Lichty tenor, Matthias Winkler bas a sbor La Capella Real de Catalunya. Provedení řídil Jordi Saval. Tím končí dnešní čtyřhodinový blok vysílání staré hudby v autentické interpretaci s názvem Od Claudia k Ludvigovi. Od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Příjemný sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. Když jsem se šéfredaktora stanice D-dur Lukáše Hudníka ptala, jak tomuto názvu čtyřhodinového bloku hudby a slova mám rozumět, zda chce program s hudbou ryze soudobou, napsal mi, že nedávno může být i 150 let. A evidentně to se smajlíkem za číslovkou myslel vážně. Tak to se mi oddechlo. Tedy dnes nejstarší skladatel bude Modest Mussorgský, po něm Eugène Ysaÿe, následuje Alois Hába, kterému se budeme více věnovat v rozhovoru s klavíristou a hráčem na šestinotónové harmonium Miroslavem Baňhauerem. Součástí čtyřhodinového bloku bude také hudba těch, kteří tvořili ještě v našem století a zemřeli relativně nedávno, Gerd Ligeti a Frederik Řevsky. A rozhodně v převaze budou současní skladatelé a skladatelky, převážně čeští, ale bude mezi nimi i hvězdný Polák Zygmunt Krause, rovněž skvělý klavírista, jak uslyšíte. Z bezpečného hnízda Moravy a Slezska, z klasiky i hudby dneška. O tento název sobotního večera jsem se opřela hlavně kvůli interpretům, které často velmi dobře a dlouho znám. Už jen proto, že pocházejí z moravskoslezského regionu. A také díky své pozici hudební producentky, dramaturgyně a redaktorky tvůrčí skupiny Hudba našeho Českého rozhlasu. Než oslovím Miroslava Baňhauera, který je jedním z nich a jehož trénink na hudební akademii byl zpočátku naprosto tradiční, klavíristu a hráče na šestinotónové harmonium Aloise Háby, a zeptám se ho na milníky, které vedly k jeho proměně a dnešnímu postavení hráče, pro kterého píšou své zejména mikrointervalové skladby desítky skladatelů a skladatelek od nás i ze světa, ponoříme se do hudby ryze půltónové právě teď. Zcela zvláštní kapitolou kompoziční práce Aloise Háby pro půltónový klavír byly čtyři moderní tance opus 39 z roku 1926, napsané tedy před 100 lety. Shimmy Blues, Blues Moderato, Boston Vals Moderato, Tango Moderato. V ostravském studiu Českého rozhlasu natáčel Miroslav Baňhauer.

0: Alois Hába, čtyři moderní tance opus 39 z roku 1926 zazněly na úvod sobotního večera s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. I když to slovo nedávno, jak už jsem se zmínila, musíme brát s rezervou. Miroslav Paňhauer, klavírista, který interpretuje Hábu pultonového i šestinotónového, tak toho už zdravíme teď do Prahy. A protože je prvním interpretem, který dnes reprezentuje Moravskoslezský kraj, otázka na úvod zní, co společného si Mirku osobně i profesně měl a nadále máš s Moravou a Slezskem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Častokrát v tomto kraji vystupuju, že je tam i většina mé rodiny, takže se tam vlastně vracím i občas na víkendy a na trávení času s rodinou právě.
0: Tak jak jsi to měl s těmi středoškolskými studii a vůbec s repertoárem klasické hudby?
1: Já jsem se rozhodl nenastoupit na konzervatoř, ale na hudební gymnázium, které se otevřelo, myslím, že rok nebo dva roky předtím, než jsem na ně nastoupil v Ostravě, které bylo právě při konzervatoři, a to z důvodu toho, že mě vlastně bavilo se učit chemii, fyziku, matematiku a tyhle předměty, které na konzervatoři nebyly, a chtěl jsem mít větší všeobecný přehled o těchto věcech. Takže jsem vlastně nastoupil na hudební gymnázium, které kombinovalo tyto předměty ze standardního gymnázia všeobecného spolu s těmi hudebními předměty, které se vyučovaly na konzervatoři. Chodil jsem panu profesoru Zdeňku Pěčkovi. Troufnu si říct, že na poměry tehdejší konzervatoře a hudebního gymnázia mi dával hrát i méně obvyklé věci, jako třeba Prokofieva nebo Skriabina nebo Fibicha a tyhle skladatele. Samozřejmě jsem musel projít těmi standardními osnovami, co se týče interpretace hudby, takže hrál jsem Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Černého, Chopina a tady tyhle standardní věci.
0: Rok 2013, a jak jsem se dočetla z recenze Splynutí duší 20-letého klavíristy Miroslava Paňhauera a legendárního ostravského Kubínova kvarteta, střetnutí generací a na programu Skriabin, hudba Brnámse a Dvořáka. Tak to už si studoval jamu, předpokládám. Co se stalo, Mirku, že se začal orientovat, co by klavírista, na hudbu dneška?
1: Já jsem se rozhodl během svých studií na jamu ve třetím ročníku bakalářského studia odejít na půl roku na zkušenou takzvaně. Odešel jsem přes program Erasmus do Vídně na Universität für Musik und Darstellende Kunst profesoru Janu Iračkovi von Arnim, který se specializuje a specializoval tehdy na Lista a Beethovena, a já jsem se právě chtěl u něj zlepšit v interpretaci těchto dvou vlastně klíčových skladatelů klasického klavírního repertoáru. Ale vlastně součástí té výuky, která tam probíhala na té univerzitě v mém ročníku, byl i předmět, který se nazýval soudobá klavírní literatura. A tam jsem poprvé přičichl k tomu, jak probíhá třeba spolupráce interpretů a skladatelů, tím myslím studentů skladby a studentů interpretace nějakého nástroje. Takže jsem spolupracoval na několika školních projektech a hrozně mě to začalo bavit. Taky jsme začali hrát během tohoto semestru skladby skladatelů druhé vídeňské školy a skladatelů druhé poloviny 20. století. A mě to vlastně hrozně nadchlo, jak ta hudba je aktuální a jak je vlastně neobvyklá pro mě, jakožto člověka, který byl moderní hudbou takřka jako nepolíbený. Od té doby vlastně už nebylo cesty zpět. Poté, co jsem se vrátil z Vídně, tak během čtvrtého ročníku jsem si řekl, že by bylo dobré se právě taky zlepšit v interpretaci moderní hudby, soudobé hudby. Uvažoval jsem, jak to vlastně pojmout, a nakonec mi poradil Jaroslav Časný z Brna, který mi dal kontakt na Dana Fandevalého, kterého jsem teda už nějakým způsobem znal z různých festivalů a nejvíce asi z festivalu Ostravské dny, kde často hrával. Tak jsem teda u něj potom studoval rok, bylo to v Belgii, v belgickém Chentu na Royal Academy of Fine Arts, a to byla teda obrovská zkušenost, ze které dodnes čerpám.
0: Pro tebe byl klíčový rok 2018, kdy jsi v podstatě jako záskok se začal narychlo učit na šestinotónové harmonium Aloise Háby. Říkám Aloise Háby, ale nechalo postavit August Förster. Dnes je Miroslav Beinhauer, host D-duru sobotního večera, jediným na světě, kdo tento nástroj virtuózně ovládá. Co ti na ně, Mirko, tak učarovalo?
1: Přiznám se, že nejdříve jsem byl dost zaskočený, jak komplikovaný ten systém toho hraní na tento nástroj je. Já jsem si to bez toho, aniž bych ten nástroj předtím viděl, samozřejmě nedokázal představit. Později jsem zjistil, jak ten nástroj funguje, že to vlastně až tak náročné není, pokud člověk pochopí ten systém a pokud u toho nástroje stráví určité množství času a věnuje tomu svoji pozornost. Učarovalo mě to, jak ten nástroj zní, jaké jsou jeho melodické a harmonické zvukové možnosti, protože u tohoto nástroje se každý tón dělí na šestiny, ne na poloviny jako u standardního půltonového nástroje.

0: Klaus Lang, Not One and Not Two, skladba z roku 2022 pro šestinotónové harmonium, a nemýlím-li se také pro Miroslava Baňhauera, který je stále hostem sobotního večera s Renátou Spisarovou. Je to jedna z mnoha skladeb, Mirku, která byla pro tebe napsána. Proč skladatelé projevili takový zájem o šestinotonové harmonium?
1: Já si myslím, že je to tou fascinací, tím zvukem, protože pro klávesové nástroje je vlastně nemožné psát v mikrointervalech, protože kterou klávesu my zahrajeme, tak ta vlastně zní. U standardního klavíru je to jasný, tam není možnost hrát mikrointervalově. A proto je potřeba zkonstruovat speciální mikrointervalový nástroj, aby ty konkrétní mikrointervaly zazněly. Což v dnešní době se řeší třeba nějakými speciálními programy pro syntesizery a různé elektrické klavíry, ale přece jenom ten akustický klávesový nástroj má něco do sebe, ten zvuk je trošku jiný a myslím, že skladatelé, kteří dnes mají zkušenost se skládáním mikrointervalové hudby, tak jsou právě tímto faktem, že existuje takový nástroj a že na něj také dokáže někdo hrát, fascinování, a proto jsou vždycky mé zkušenosti velmi rádi, když mohou pro tento nástroj něco napsat.
0: V listopadu se v Praze v souvislosti s šestinotónovým nástrojem Aloise Háby uděje na české poměry velká věc. Bude inaugurován nový nástroj, na jehož stavbě se podílelo Ministerstvo kultury České republiky, České muzeum hudby, tedy Národní muzeum, ale také Česká filharmonie, ale hlavně samotný Miroslav Baňhauer, který je stále hostem sobotního večera D-dur. Ty jsi narazil, Mirku, v dřívějších letech na problém s převážením starého jediného funkčního nástroje výrobce Augusta Ferstra na nejrůznější festivaly a koncerty, zejména do zahraničí, což se dá pochopit, že tento jediný vzácný exemplář prostě nemůže cestovat do nekonečna. Kdo nový nástroj staví a v jakém je stádiu ta stavba a jaké skladby na něj můžeme slyšet na dvou pražských koncertech, aspoň ve zkratce?
1: Ta potřeba zkonstruovat nový nástroj vznikla velmi přirozeně, a to tím, jak se začal zvyšovat počet koncertů. Ten nástroj majetkem České republiky, Ministerstva kultury, České muzeum hudby se o něj stará, aby bylo k dispozici i pro další generace. Takže vlastně je poměrně komplikované na něj před těmi koncerty cvičit, to znamená docházet do muzea, i když ten převoz zajišťuje specializovaná firma a ten nástroj je vlastně usazen do speciální takové bedny, která tlumí nárazy a tak dále. Takže ten nástroj je vlastně relativně v bezpečí, ale stát se může cokoliv. A hlavně proto vznikla potřeba postavit nový nástroj, který by byl právě proto, aby mohl cestovat nejenom po Česku, ale i do zahraničí, na které bych mohl cvičit dle své libosti. A myslím si, že to je skvělá věc, že něco takového vzniklo. Ten nástroj staví pan Poláček, který se zabývá restaurováním varhan a vlastně i harmonií. Ale je to vlastně pro něj obrovská výzva, protože, jak mi sám řekl, i standardní harmonia, nejenom šestinotónová, se dneska už nestaví. Dneska jsou harmonie nahrazována elektrickými klavíry. Takže stavba tohoto nástroje je velmi nestandardní projekt. A stavba šestinotónového harmonia, to je ještě více nestandardní. Naštěstí pan Poláček je taky takový srdcář, který tím vlastně žije. A myslím, že letos, někdy na začátku léta, by tento nástroj mohl být hotový.
0: Tak já jsem se ptala na ty dva pražské koncerty, kdy se představí harmonium, šestinotonové harmonium, to nové, možná i vedle toho starého. Znáš už jména dnes skladatelů, kteří přispějí v rámci inaugurace tohoto nového nástroje?
1: Myslím si, že ten program už je z 95%, co se týče jmen, hotový. Některé skladby teda ještě jako vzniknou, nebo vznikají teda. Ale posluchači a návštěvníci se mají na co těšit, protože ty koncerty budou tady nakonec dva. Jeden, na kterém zazní harmonium v solové podobě, a tam by měly zaznít nové skladby Adriana Dimoče, se kterým spolupracujeme a který i projevil zájem o tento nástroj. A myslím si, že jeho kompoziční styl právě zvuku harmonia velmi sedí. Tak na tuto skladbu se velmi těším. Nebo na koncertě zazní například jedna z posledních skladeb Petra Ablingera, který nedávno umřel. Zazní tam i skladba od Petra Studeného a zazní tam skladby, které už zazněly na jiných místech, než třeba tomu bylo v Praze, od Filany Bloka, Judith Bergson. A mám radost, že tam zazní i jedna krátká skladba od Aloise Háby z roku 1928, kterým to vlastně celé začalo. O dva dny později zazní nové skladby pro šestinotonové harmonium a ensemble, kterým bude Ostravská banda. A tam teda vznikají nové skladby od Mi Masaoky, Martina Smolky, Jana Mikisky a zazní tam také skladby od Klausa Langa, Marka Sabata a rovněž od Aloise Háby. Takže ten program je neskutečně pestrý a je toho docela hodně.
0: Tak těšíme se na to. Mým hostem v sobotním večeru byl Miroslav Beinhauer, klavírista, hráč na šestinotonové harmonium, ale také musím říct nově autor, protože zrovna v těchto dnech vyšla kniha Alois Hába, klávesová tvorba s podtitulem se zaměřením na soulovou klavírní půltónovou tvorbu a tvorbu pro šestinotonové harmonium a vydala Janáčkova akademie muzických umění v Brně. Mirku, děkuji za rozhovor a teď si poslechneme od Adriana Demoče skladbu Můj konec je mým začátkem a na půltónový klavír hraje Miroslav Beinhauer. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.

Můj konec je mým začátkem. Takto v překladu, v originále ve francouzštině se nazývá skladba Adriana Demoče pro soulový klavír. Na ten značky Petrov natáčel v ostravském studiu Českého rozhlasu na sklonku roku 2023 klavírista Miroslav Benhauer. A jak jsme přímo od něj slyšeli, svou kariéru klavíristy rozvíjí o hru na šestinotónové harmonium. Díky jeho vášnivému zájmu o tento nástroj vzniká v posledních letech, a stále to platí, velká řada nových kompozic, ať už soulových nebo s ansámbly i orchestrem. Na inaugurační koncerty nového šestinotónového nástroje, například v DOX Plus listopadové Prahy, jsme už pozvali. Teď nahrávka Miroslava Baňhauera a klarinetistky Anny Paulové přímo pro Český rozhlas, a to hudby Jany Verešové. Pohyblivý bod, skladba psaná na objednávku. Jana Verešová pokračuje, byla psána pro Mirka a Aničku. Je to jedna z těch šťastných kompozic, která opravdu ožívá interpretací. Potvrzuje také, jak je důležité, když si hvězdní, technicky naprosto dokonale vybavení muzikanti objednávají hudbu přímo pro sebe. Pohyblivý bod je koncipován jako dvouvětá skladba s úvodním zasněnějším dílem, ten je ataka, vystřídán velmi rytmickou, rychlou, dravou a dynamickou částí. Snažila jsem se vystihnout představu pohybu světelných bodů, pokračuje Jana Verešová, které disponují různými vlastnostmi. Rychlost, ostrost kontury, naznačení trajektorie, hra se stíny, rozostřování, stmívání, zhluky a podobně. A souhlas s Janou Verešovou, souhra obou interpretů Miroslava Baňhauera a Anny Paulové je dechberoucí. Opět natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu v únoru roku 2025.

Posloucháte D-dur, sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. V případě kompozice Jany Verešové Doslova a do písmene. Její skladbu Pohyblivý bod jsme natáčeli s klavíristou Miroslavem Baňhauerem a klarinetistkou Annou Paulovou v ostravském studiu 1. Režíroval František Mixa, mistr zvuku Lubomír Vírek. V únoru roku 2025. Velký úspěch slaví Miroslav Baňhauer také s hudbou pražského skladatele Petra Bakly a spoluprací s violončelistou Matiasem Lorencem a Octopus Press publikační platformou Plato, Městské galerie současného umění v Ostravě. Album Cello and Piano Petra Bakly zařadila globální platforma Bandcamp mezi 10 nejlepších alb klasické současné hudby roku 2025. Tak tedy aspoň jedna skladba z alba Petr Bakla Two Instances.

Petr Baklátu, Instances z roku 2016. Je tato kompozice pro violončelo a klavír. Na oceněné nahrávce z roku 2025 hrál Matthias Lorenz a Miroslav Paňhauer. A to už je tečka za nahrávkami klavíristy a hráče na šestinotónové harmonium Miroslava Paňhauera. O jehož práci pro soudobou hudbu ještě jistě hodně uslyšíme. V sobotním večeru s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, dnes s podtitulem Z bezpečného hnízda Moravy a Slezska z klasiky i hudby dneška, obrátím teď pozornost na dalšího interpreta, který má silný vztah k moravskoslezskému kraji. Na sopranistku Martinu Jankovou, která byla svého času v Evropě nejvyhledávanější pěvkyní barokního repertoáru a také mozartovských oper. Ale v Curychu jsem ji zažila v titulní roli Janáčkovy Lišky, v Clevelandu co by Melisandu v Debussyho opeře. S berlínskou filharmonií zpívala ve Stravinského Svatbě a tak bych mohla pokračovat. Martina Janková vystudovala konzervatoř a Institut pro umělecká studia v Ostravě, ale pak se jejím druhým domovem stalo Švýcarsko. Vždy se vedle velkých operních rolí a sólových partech v barokních oratoriích a kantátách věnovala i písňovému repertoáru. Teď tedy úkrok do 70. let století 19. a v podání Martiny Jankové sedmivětá dětská světnička Modesta Musorského. Na klavír hraje Gérard Wyss.

hlas sopranistky Martiny Jankové, která se nadále věnuje písňovému repertoáru. Z jejího alba Voyage, vydaného asi 20 let zpátky, jsme teď slyšeli cyklus písní Dětská světnička Modesta Musovského a na klavír hrál Gérard Vis. Aktuálně vyšlo díky jim nahrávkám album Chopinovské, jakýsi intimní písňový deník skladatele, který je považován především za básníka klavíru. A na tomto albu hraje na klavír Ivo Kahánek. Opět připomenu dnešní téma sobotního večera. Z bezpečného hnízda Moravy a Slezska, z klasiky i hudby dneška. Z tohoto kraje přímo z Ostravy pochází rovněž Jiří Vodička, léta už koncertní mistr České filharmonie. Hudbě žijících českých skladatelů se věnuje okrajově. Natočil skladby Adama Zkoumala nebo Romana Háse. Jiřího Vodičky hráčský potenciál je jinde. Dokládají to skvělé nahrávky hudby Antonína Dvořáka, například album s Davidem Marečkem nebo třeba Eugena Izáje. Tak z 6 sonát pro sólové housle opus 27 číslo 3. Teď balada v D-moll. Posloucháme hudbu více než 100 let starou a hraje Jiří Vodička.

Jiří Vodička a jeho nahrávka balady Eugena Izáje z Albána, jehož bukletu je vyfocena nová radnice města Ostravy. I tímto způsobem se Jiří Vodička hlásí k městu, kde vyrůstal a měl také skvělého učitele v osobnosti Zdeňka Goly. Pokud je pro dnešní sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, jakousi červenou nití Moravskoslezský kraj, který mi je z podstaty bytí nejbližší, pak se musím zastavit u houslistky Hany Kotkové, která pochází ze známého muzikantského rodu Kotků. Dodnes má ve Frýdlantě nad Ostravicí ve městě, které leží na obou stranách historické moravskoslezské zemské hranice v podhůří Moravskoslezských Beskyd, Hana Kotková rodinu. I ona ale desetiletí úspěšně působí ve Švýcarsku. Vyrostla na klasickém repertoáru, který stále úspěšně uvádí sólově i v ansámblech, ale v posledních, řekněme, 20 letech proslula zejména jako interpretka hudby současné. Partitur obtížně hratelných skladeb, které jí evropští a američtí skladatelé píšou mnohdy takzvaně na tělo. Jistě, slavný koncert pro housle a orchestr Gheorghe Ligetiho z počátku 90. let byl napsán pro Sašku Gavrilova, je už téměř klasikou, ale Hana Kotková ji například na festivalu Pražské jaro v roce 2008 hrála velmi osobitě. Pro charakter této skladby jsou důležité mikrointervaly, nechal se slyšet sám Ligeti. Ve všech 5 větách jsou jedny housle a jedna viola přeladěny. Také lesní rohy hrají ve 2. a 3. větě nedolaďované přirozené tóny. Kombinací těchto neladicích tónů v uvozovkách a smyčcových flažoletů se mi podařilo vystavět bohaté harmonické i neharmonické spektrum Gheorghe Ligetiho.

Koncert pro housle a orchestr Dědě Ligetyho, live nahrávka z pražského jara roku 2008. Solový part hrála Hana Kotková, Mezinárodní komorní orchestr pro soudobou hudbu Ostravská banda vedl Petr Kotík. A v Ostravě zůstaneme jak s dalším festivalovým orchestrem, který v Ostravě vznikl, tak s hudbou skladatele, který z Ostravska pochází. V Ostravě vystudoval Janáčkovu konzervatoř, ale svůj profesní i osobní život už tráví po studiích na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. František Chaloupka a jeho skladba pro velký orchestr Allegory of the Cave, římská 2 z roku 2023, v českém překladu Mýtus o jeskyni. Kdy poznáváme a kdy se ztrácíme ve vnitřní temnotě? Platónův mýtus o jeskyni je neúprosným podobenstvím o lidské společnosti, uvádí ho slovy. Představ si rozdíl mezi duší osvícenou a neosvícenou. Následně líčí bytosti žijící od dětství v nevědomosti uvnitř jeskyně, spoutané okovy jako vězni. Vše ozařuje oheň za nimi, který ale, jakožto zdroj, nevidí. František Chaloupka, Mýtus o jeskyni, římská 2.

Balista, sbormistr, učitel, ale také skladatel Daniel Skála. Jeho kompozice Siluety zazněla v katedrále Božského spasitele v létě roku 2025. Několik slov Daniela Skály právě k této skladbě. Cituji. Hraje na cymbál hudební nástroj, který nemá stoletou historii, proto nikdo nezná jeho skutečnou podstatu ani možnosti, kterými můžeme my, hráči a hráčky, vládnout. Některé z interpretačních technik vymyšlených pro tuto skladbu ještě nebyly s největší pravděpodobností koncertně využity. Ať už se jedná o hru čtyřmi paličkami, rychlé střídání paliček během hry prokládané různými druhy picikáta, údery dlaní nebo využívání různých druhů flažoletů. Skladba sestává ze 7 částí, které se všechny zbíhají uprostřed, ve znění cymbálu. Ten je logicky propojen s perkusemi, s nimiž se v úderech potkává, protkává a doplňuje. Další hudební nástroje, ať už dechové nebo smyčcové, tvoří oporu, podloží, někdy dokonce zvukovou peřinu, do které je slast se zabořit a zůstat v ní ještě aspoň chvíli. A zpěváci a zpěvačky pak vše zastřešují svou nedostižnou přímostí. Hrají si s významy slov, aniž by si kladli podmínku k pochopení. Všechno jsou přece odrazy skutečnosti. Naše vnímání světa v tuto jedinou chvíli. Veškerá naše snaha porozumět je nahlížení siluet. Siluet obrazů, siluet zvuků, siluet významů. A nesmím zapomenout na legraci. Bez té by nás svět, ani ten hudební, asi tolik netěšil. Daniel Skála, Siluety.

0: Hallo.
1: Yes.

Daniel Skála, jeho skladba Siluety z roku 2025 pro katedrálu Božského spasitele v Ostravě i pro cymbál, na který hrál, členy ostravské bandy, solo perkuse Martina Opršála i kantikum Ostrava Jurie Galatenka, se kterými je úzce Daniel Skála spojen. Dirigoval Bruno Ferrandis. A další spojení skladatelsko-interpretační i místní. S Moravskoslezským krajem, do kterého se stále navrací, byla v mládí úzce spjatá skladatelka, hudební režisérka, proděkanka HAMU Silva Smejkalová, Stejskalová. A také náš přední klarinetista a pedagog Karel Dohnal, který proslul například interpretací Stockhausenova Harlekína. K tomuto virtuóznímu 45-minutovému kusu pro sólový klarinet zas někdy příště. Teď Lipové listí pro klarinet Silvy Smejkalové. Nahrávka z průmyslového komplexu Dolní oblasti Vítkovice z Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka z roku 2023.

0: Silva Smejkalová, Lipové listí pro klarinet in B solo. Záznam světové premiéry nahrávky z roku 2023. Na klarinet hrál Karel Dohnal. A v duchu sobotního večera s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, dnes s podtitulem Z bezpečného hnízda Moravy a Slezska, z klasiky i hudby dneška, skladba další původně ostravské skladatelky Petry Šuško. Jmenuje se Vně a je inspirována stejnojmenou básnickou sbírkou autorky Andreji Slovákové a její titulní básní, ze které vybrala jednotlivé úseky a uspořádala je do 6 samostatných dílů. My si teď poslechneme část rozsáhlejší kompozice. Tedy záznam z koncertu Hudební současnosti ostravské přehlídky, která se v našem regionu koná více než 50 let a s ní spojen rok 2022. Dnes už neexistující prostory Bauhausu, městské galerie pro současné umění Plato a výrazní ostravští interpreti Markéta Šafarčik, mezzosoprán, Daniel Svoboda, klarinet, nebo jako host Eva Barčok, violončelo a elektronika Přemyslav Šeler.
1: Ve slaném vzduchu se všechno lepí.

Někde na hranici útulnosti těžké závěsy přischly na okno drobnými rutinami zabydlet neznámo. Uhrančivost sam už nemám, co by skryla pod dojmem záření a jasu. Uhrančivost sam už nemám.

Potěšení má trvání chvíle, rozplynutí věčnosti. Po kostičkách odpadává, důvtipností toho procesu je jeho plynulost. Ztrácím přítomnost věcí v pohodlnosti nápodoby. Sráz duše, běs z toho, že moji spokojenost spolu utvářejí druzí. Soustředění na detaily, rychlost a nebanálnost kroků i dílo je spochybnitelné. Jenom vrub zkušenosti ne.

Petra Šuško, skladba Vně, inspirovaná básní Andreji Slovákové a zastavení na přehlídce ostravských skladatelů Hudební současnost 2022. A teď už, a to v rámci Bienále ostravských dnů 2023, návštěva polské skladatelské hvězdy. Zygmunt Krause, ročník 1938, stále výkonný umělec, klavírista a skladatel, ale i pedagog. Krause je autorem 9 oper a více než 100 orchestrálních, komorních či soulových kompozic. Jako koncertní klavírista vystupoval na nejvýznamnějších pódiích v Evropě, Severní a Jižní Americe či v Asii. V roce 67 založil soubor Warstadt Muzičny, který po dobu 25 let též vedl. Pro tento soubor vytvořili různí význační autoři z celého světa přes 120 skladeb. Na výzvu Pierra Bouleze se stal Zygmunt Krause uměleckým poradcem v IRCAMu. V letech 1987-90 byl prezidentem Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Následně zastával zhruba 2 dekády post předsedy polské sekce této organizace. Dnes si poslechneme jeho dílo s názvem Ponurná řeka 3. V jeho vlastní interpretaci dílo, které mělo svou světovou premiéru právě v Ostravě, je pokračováním série předchozích děl se stejným názvem, jejichž ústřední myšlenkou je snaha zkombinovat elektronický zvuk s instrumentálním souborem. S Mezinárodním orchestrem Ostravská banda novou kompozici nastudoval Jiří Rožeň, na klavír hrál v průmyslovém trojhalí Karolina sám Zygmunt Krause.

Zygmunt Krause, Ponorná řeka 3. Pro klavír, solo, elektroniku a komorní orchestr. Záznam světové premiéry nahrávky, kterou jsme slyšeli v Trojhalí Karolina v srpnu roku 2023. A v Ostravě ostravskou bandu dirigoval Jiří Rožeň. Na klavír hrál Zygmunt Krause. Závěr sobotního večera s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, patří skladateli, který mezi námi už bohužel není, ale jehož hudba bude ještě dlouho promlouvat současným jazykem. O Frederiku Řevském, ročník 1938, zemřel v roce 2021, by se daly napsat knihy. Revolucionář v myšlení i hudbě. Vytvořil velká díla, která mají na lidi dlouhodobý vliv, řekl o něm jeho dvorní klavírista Dan van de Valle z Belgie. Na umělecké scéně se flagrantní anarchista a velmi

De Profundis je skladba pro mluvícího klavíristu. Jedná se o adaptaci tedy textů Oscara Wilda z vězení, se kterými pracoval Frederik Ševský, a to bylo v Ostravě v roce 2021. My teď uslyšíme provedení v originále, tedy angličtině. Ne každý tedy následující výpovědi z vězení asi porozumí, i když Danu van de Wallemu je rozumět výborně.

Yeah.

0: I hope to live long enough and to produce work of such character that I shall be able at the end of my days to say, yes, this is just where the artistic life leads a man. The last 7 or 8 months, in spite of a succession of great troubles reaching me from the outside world almost without intermission, I have been placed in direct contact with a new spirit working in this prison through man and things that has helped me beyond words. So that while for the first year of my imprisonment I did nothing else and can remember doing nothing else but to wring my hands in despair and say, what an ending. What an appalling ending. Now I try to say to myself, and sometimes when I am not torturing myself, do really say, what a beginning. What a wonderful beginning.
1: Frederik Ževský, Oscar Wilde, De Profundis. Vznik 1992, jedna z ikonických skladeb na texty z vězení Oscara Wilda. Teď provedení Frederika Ževského a jeho hudby z Ostravy klavíristou Dánem van de Valem. U příštího vydání sobotního večera s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, se budu těšit na stanici D-Dur zase za několik týdnů. Za spolupráci na dnešním vydání děkuji Aleši Huberovi. A nezapomínejme, jak říkala maminka doma v Čechách, malému Tomasi Messerovi, pozdějšímu dlouholetému řediteli Guggenheimova muzea v New Yorku. Moderní umění je dobré.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit nejprve Josefu Sukovi a poté Rafaelu Kubelíkovi. Dva významní čeští hudebníci se světovou kariérou, ale přesto velmi rozdílní. Ten první byl vynikající houslista, který se vždy věnoval jen svému umění. Druhý byl dirigent, který vnímal všechny společenské a kulturní souvislosti své práce. Suk zemřel v roce 2011, konkrétně 7. července, Rafael Kubelík už v srpnu roku 1996. Nejprve dáme prostor Josefu Sukovi v pořadu, který před časem pro sesterskou stanici Vltava připravil hudebník a rodinný přítel rodiny Sukových, Pavel Kirs. Má slovo.
2: Dnes začneme Johannem Sebastianem Bachem. Jak jsem řekl v díle prvním, Josef Suk nahrál komplet Bachových sonát a partit v září roku 1970 ve studiu Abbey Road v Londýně. Dostal v Holandsku za nahrávku Edisonovu cenu a této ceny si vážil nejvíce ze všech ocenění, kterých se mu za nahrávky dostalo. A bylo jich opravdu hodně. Prestižní Grand Prix v Paříži dostal několikrát. Za nahrávku Mozartových koncertů, za sonáty Debussyho a Janáčka s Janem Panenkou a za koncerty Albana Berga a Bohuslava Martinu. Za nahrávku Mozartových koncertů dostal také cenu Mozartovy společnosti Wiener Flöten Uhr. Suk říká, největším interpretačním oříškem byl Mozart. Proto mě potěšilo, že právě Rakušané mi dali vyznamenání za nahrávku jeho koncertu. Stejně tak mě potěšilo, když jsem v Paříži dostal ocenění za Debussyho sonátu. Zlatou desku Nippon Columbia dostal za nahrávku Mozartových kvintetů se Smetanovým kvartetem, kde hrál na violu. Suk je také držitelem zlaté desky suprafonu za milion prodaných nosičů a také desky platinové stejné společnosti. V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění světovou cenu Antonína Dvořáka. Od roku 2002 byl také rytířem čestné legie, což je nejvyšší francouzské vyznamenání. Josef Suk velice rád nahrával. Nechyběla mu koncertní atmosféra jako některým umělcům. Dokázal si ji ve studiu navodit a soustředil se plně na hudbu. Jeho nahrávky mají dodnes světovou úroveň a jsou vynikajícím studijním materiálem pro studenty. Poslechněme si nyní, milí posluchači, Sukovu nahrávku solové partity D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hezký poslech.

Josef Suk přednesl partitu D-moll pro solové housle Johanna Sebastiana Bacha. Jistě mi dáte za pravdu, milí posluchači, že to bylo mistrovské provedení. Sukovy nahrávky opravdu ani po několika desetiletích neztrácejí nic na své aktuálnosti. Nedá se o nich říci, že jsou to takzvané staré nahrávky, hrané starým, dnes již překonaným stylem. U mistra Suka obdivujeme naprosto ojedinělou intonační čistotu. Dovolím si říci, že ojedinělou i ve srovnání s největšími a nejslavnějšími světovými houslisty. Suk naprosto dokonale intonuje každý interval. Totéž platí o jeho nádherném tónu. Intonace a tón. Dvě strany jedné vizitky každého hudebníka. Zde přichází v úvahu srovnání Josefa Suka s Henrikem Schöringem. Jejich intonace a tónová kultura byly skutečně mimořádné. Nyní si poslechneme další ukázku Sukova mistrovství. Zůstaneme ještě v baroku a poslechneme si sonátu pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Josefa Suka samozřejmě doprovází první dáma čembala, profesorka Zuzana Růžičková. Spolupráce těchto dvou slavných interpretů je velice významná. Mnohokrát spolu hráli u nás i v zahraničí. Nahráli mimo jiné sonáty Bachovi a Händlovi. Podle slov Zuzany Růžičkové, jejich pojetí byla takřka stejná a při zkouškách ani moc nemluvili, jen hráli. Poslechneme si tedy v jejich provedení sonátu číslo 1 A dur, opus 1 číslo 3, pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla.

Dozněla sonáta číslo 1 A dur pro housle a čembalo Georga Friedricha Händla. Hráli Josef Suk a Zuzana Růžičková. Sukova hra není založena na nějakých vnějších efektech. Vše je u něj podřízeno hudbě. Novou skladbu studoval nejdříve s partiturou a pak ji teprve začal cvičit s houslemi. I v pozdějších letech stále objevoval ve skladbách, které mnohokrát hrál, nové smyky a prstoklady. Nyní si poslechneme romanci G-dur Ludwiga van Beethovena. Tato nahrávka, myslím, není u nás tak známá. Je na kompaktním disku, na kterém je ještě romance F-dur a nádherná nahrávka Beethovenova koncertu, ve kterém Suka doprovází New Philharmonie Orchestr s dirigentem Adriaanem Boultem. Tento kompaktní disk mi věnovala paní Marie Suková. Tak tedy zaposlouchejme se do Beethovenovy romance G-dur. Suka doprovází Akademie svatého Martina v Polích, provedení řídí Neville Mariner. Hezký poslech.

Dozněla romance G-dur opus 40 Ludwiga van Beethovena. Solový part přednesl Josef Suk, Akademii svatého Martina v Polích řídil Neville Mariner. Z českých klavíristů, kteří se Sukem spolupracovali, jsou to zejména Jan Panenka, Josef Hála a vynikající a zahraničními solisty vyhledávaný doprovazeč Alfred Holeček. Ze světových klavíristů to byli například Claudio Arau, Jörg Demus, Julius Kečn a jiní. S Janem Panenkou nahrál Josef Suk mimo jiné Beethovenovy sonáty a také jako první na světě Šostakovičovu sonátu pro violu a klavír. Zvu vás nyní, vážení posluchači, k poslechu nahrávky, za kterou dostali Josef Suk a Jan Panenka v Paříži prestižní Grand Prix. Je to sonáta pro housle a klavír Claude Debussyho. Hezký poslech.

Josef Suk a Jan Panenka přednesli sonátu pro housle a klavír Claudea Debussyho. Již zde byla řeč o spolupráci Josefa Suka s profesorkou Zuzanou Růžičkovou. Na svých koncertech tito slavní interpreti hráli velice často i skladby Viktora Kalabise, manžela paní profesorky. Nyní uslyšíme skladbu, kterou Viktor Kalabis Sukovi věnoval. Bude to jeho druhý houslový koncert, opus 49. Snímek je z koncertu v Rudolfínu 19. června 1980. Josefa Suka doprovází Česká filharmonie, kterou řídí Wolfgang Sawallisch.

Josef Suk byl solistou koncertu pro housle a orchestr číslo 2 Viktora Kalabise. Spoluúčinkovala Česká filharmonie, kterou řídil Wolfgang Sawallisch. Byl to snímek z koncertu v Rudolfínu 19. června roku 1980. Josef Suk procestoval takřka celý svět. Světová kritika nešetřila superlativy na jeho hru. Hudební kritik časopisu Herald Tribune napsal: Josef Suk hrál v Carnegie Hall tak, jako dosud nikdo z příchozích od návštěvy Davida Oistracha. Dvořákův koncert hrál, jako by to bylo největší dílo na světě. Vykouzlil úchvatné tóny ze svých stradivárek, které ovládá technikou, jež se zdá být bez hranic. Josef Suk je pochován na Vyšehradském hřbitově. Zádušní mši v chrámu svatého Petra a Pavla sloužil kardinál Miloslav Vlk, se kterým Suka pojil blízký vztah. Pohřbu se také zúčastnil a nad rakví promluvil jeho velký obdivovatel, prezident Václav Klaus. Odchodem Josefa Suka se vytvořila v českém interpretačním umění mezera, kterou asi nebude tak lehké zaplnit. Připomeňme si jeho mistrovství poslední skladbou dnešního pořadu. Tou skladbou bude, jak jinak, Dvořákův houslový koncert A-moll. Suk nahrál u nás tento koncert dvakrát s Českou filharmonií, s Karlem Ančerlem a Václavem Neumannem. My si ale poslechneme živou nahrávku. Bude to snímek z koncertu v Royal Albert Hall, který se konal 27. srpna roku 1964. Sukovi bylo tehdy 35 let. Spoluúčinkuje orchestr BBC, který řídí Malcolm Sargent. Milí posluchači, loučím se s vámi a přeji vám krásný poslech.

Houslový koncert Antonína Dvořáka na vzácné živé nahrávce z Royal Albert Hall v Londýně z roku 1964 hrál Josef Suk, doprovázel orchestr BBC, řídil Malcolm Sargent. Uzavřel se pořad, který o Josefu Sukovi připravil Pavel Kirs. Od mikrofonu vás znovu zdraví Jindřich Bálek. O umění Josefa Suka není pochyb, ale na svých cestách vždy tak trochu reprezentoval kulturu zemí socialistického bloku. Ta samozřejmě měla mnohem hlubší kořeny a komunisté si ji neprávem přivlastňovali. A právě to vadilo dirigentovi Rafaelu Kubelíkovi. Následující nahrávka Dvořáka bude také z Anglie, konkrétně s anglickým komorním orchestrem, ale natočil Rafael Kubelík, který do Anglie emigroval už v roce 1948. Nejprve spolupracoval s různými anglickými orchestry, několik let byl také šéfem královské opery Covent Garden. Tato nahrávka Sukovy serenády E-dur je z roku 1969. Anglický komorní orchestr řídí Rafael Kubelík.